Zatím chvilky jsou to jen, kdy moje duše klesá a já přestávám doufat a snad mám se za to i stydět. A tak obracím se kamsi ke hvězdám a prosím o odpuštění.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

víme, že Boží syn přišel, dal nám schopnost, abychom poznali toho pravého a jsme v tom pravém, jeho synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

Kdo jsem já? Ta otázka můj klid nahlodá. Kdo jsem já a jaký má smysl tady žít? Kdo jsem já,

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

Pane, já se chci vrátit. Už ani krok od ráje. Našel jsem nějaké stopy, lidské stopy. Chci žít život, který mám uvnitř srdce. Daruj mi lásku. Chci jít tou lidmi tak málo prošlapanou cestou, tam, odkud jsem sešel z tvých stop. Já přijímám tvé probodené srdce, abych směl znovu

jeřabin, srdce plné strachu, ztracená duše pláče do peřin, s nadějí zapadlou v prachu.

jen vzduch a hračka bez citu. Malý dítě, co si pod peřinou zoufá, schoulený ve svým úkrytu.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

srdce mne sevře ten zvláštní pocit. Čas prý rány hojí, ale někdy mu to trvá a já musím prosit. Bych zapomněl na vše, co bolí. Ale vím, že mnohé sám jsem si zvolil. Když vzpomínky se vrací, ty černé jako havran, mám v duši.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

Bere se někomu z vás zle, ať se modlí. A je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Neboť velikou noc má vroucí modlitba spravedlnosti.